Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč by

0: tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Necelé dvě minuty nás dělí od 6 hodiny, vy posloucháte Signál Rádio, už chystáme první dnešní zprávy, po nich Marihead, Roxette nebo skupina Bee Gees, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Kamion narazil do svodidel na dálnici D2 na 22. kilometru ve směru na Brno, neprůjezdný je tady jeden jízdní pruh, jinak aktuálně větší komplikace hlášené nemáme. Přejeme šťastnou cestu.
2: Do nového dne vás na Signál Rádio probouzí Jirka Svoboda.
3: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
2: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
3: Jirka Svoboda.
2: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádio.
1: Signál Rádio, zprávy.
4: Hezké páteční ráno 1. červencové přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje republiku, nebo vzít svá slova zpět. Pavel to uvedl ve vyjádření, které poskytl Hrad. Babiš včera v rozhovoru s deníkem totiž řekl, jak jsme i vysílali u nás na Signál Rádiu, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu, jak chce. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona, která má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování o podobě předlohy se sněmovna se největší pravděpodobností nedostane. Očekává se delší debata a k novele se navíc sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595. Uvedla to prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Pátrání po přeživších po otřesech ze 24. června stále pokračuje, dodala politička. Podle níž živel zcela zničil 182 domů. Pohřešováno je několik desítek tisíc lidí.
1: Co se děje v regionu?
5: Hlavní město Oberádo regulovalo krátkodobé ubytování. Důvodem je skutečnost, že nocující velmi často ruší noční klid a omezují ostatní obyvatele. Městská firma Prague City Tourism, která má cestovní ruch v metropoli na starosti, preferuje regulaci po vzoru Chorvatska. Tam musí pronajímatelé bytů splnit konkrétní požadavky státu nebo města. Jinak platformy typu Booking nezaregistrují jejich nabídky. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
4: O osmifinále Wimbledonu dnes zabojuje trojice českých tenistů. Slavný turnaj stále monitoruje Petr Plintovič.
6: O postup si zahraje nasazená desítka Karolína Muchová. Její soupeřkou bude thajská kvalifikantka Savang Kevová. Dojde také na čistě český souboj. Předloňskou šampionku Wimbledonu Barboru Krejčíkovou vyzve v prvním vzájemném zápase kariéry Nikola Bartuňková.
1: Signál Rádio, počasí.
4: Dnešek bude polojasný s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Se 6 hodinou nemůže na Signál Rádiu začít nic jiného než naše ranní vysílání, u kterého vás všechny vítá Jirka Svoboda. Ani jsme se nenadáli a budeme mít za sebou první prázdninový týden. Dneska už stačí zvládnout pár hodin v práci a může začít první červencový víkend. My vás před jeho startem vybavíme všemi informacemi a o dobrou náladu se postará hudba 80. let. Tak hezký poslech a dobré ráno.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Signál Rádio a dnes jsme se probudili do pátečního rána s datem 3. července. Dívám se do kalendáře a dnes je v něm jméno Radomír. Oslavenkyní by byla zpěvačka a herečka Laura Brenigen a narozeniny slaví například režisér a scénárista Jan Prušinovský, hollywoodský herec Tom Cruise, člen skupiny Erasure Vince Clarke a nebo závodník Formule 1 Sebastian Vettel. Od nás letí oslavencům velké gratulace a na dnešek připadá Mezinárodní den bez igelitových tašek nebo Den čokoládových waflí. A pozor, dnešek je hodně výjimečný. Dnes ve 20 hodin se dostane Země na svoji největší vzdálenost od Slunce. Bude to více než 152 milionů kilometrů, tak i tohle může být důvod dneska oslavovat. Přeju vám hezké osmdesátkové léto.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Skupina Roxette v ranním vysílání Signál Rádia. Dnešní ráno je nad Českem převážně oblačné až polojasné, místy doznívají noční deště a měříme většinou mezi 12 a 16 stupni. Nejchladnější je se 12 stupni Liberec a Karlovy Vary, 14 stupňů měří Plzeň a Hradec Králové, Brno má 16 stupňů a v Praze začíná den na 17 stupních. Dnes bude většinou polojasno s kupovitou oblačností a místy se vyskytnou přehánky, k večeru se pak obloha protrhá až do vyjasnění. Odpoledne naměříme 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 28. Tak vám přeju krásný pátek a posílám skupinu Bee Gees.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Před 6:30 nám zaspívají Eurythmics. Dneska máme 3. července a také dnešek přinese řadu událostí.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: V Karlových Varech dnes začíná další ročník slavného filmového festivalu. Návštěvníky až do 11. července čekají filmové premiéry, slavné hvězdy a výjimečná atmosféra. Dnes večer nebude chybět ani dronová show. Pokračují práce na rozšíření a zvýšení bezpečnosti na mimoúrovňové křižovatce dálnic D1 a D2. Z tohoto důvodu dojde od dnešního večera do sobotního rána a znovu ještě ze soboty na neděli v úplné uzavírce. Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové dnes otevře ke 160. výročí tohoto střetu s brusunovou expozici doplněnou o prvky rozšířené reality.

0: Klatovech se ode dneška do neděle 19. července koná každoroční akce Klatovský karafiát. Ve výstavní zahradě je k vidění na 60 odrůd, které se zde pěstují. Pražské auto Univerzum dnes hostí European Cheerleading Championship 2026. Do české metropole se tak sjedou reprezentace tzv. Roztleskávaček z celé Evropy. Na tenisovém Wimbledonu dnes budou bojovat o postup do osmifinále tři české tenistky Karolina Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. A čeští basketbalisté dnes mají ve Stockholmu možnost spečetit v případě výhry nad Švédskem postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední

don't worry, be happy. Don't worry, be happy na Signál Rádium. To je jasný vzkaz Bobbyho McFerrina, abychom si z ničeho nedělali starosti a byli prostě šťastní. Tak snad k tomu přispěje i naše vysílání. Před 7 hodinou vám mimo jiné dám velmi příjemný tip na dnešní večer a zaspívají například M People nebo Michael Jackson. Tak krásný pátek.

Skupina M People v ranní vysílání Signál Rádia. Dnešní ráno je nad Českem převážně oblačné až polojasné. Místy doznívají noční deště a měříme většinou mezi 12 a 16 stupni. Nejchladnější je z 12 stupni Liberec a Karlovy Vary, 14 stupňů měří Plzeň a Hradec Králové, Brno má 16 a v Praze začíná den na 17 stupních. Dnes nás čeká většinou polojasno s kupovitou oblačností, místy se vyskytnou přehánky, ale k večeru se obloha protrhá až do vyjasnění. Odpoledne pak naměříme 21 až 25 stupňů a na jihu Moravy bude až 28. Teď už je tady připravený Michael Jackson a pak koukneme, o čem píší zpravodajské weby. Rád.

0: Ladíte ráno na Signál Rádiu, za chvíli skupina ABBA nebo kapela U2, ale pojďme ještě zjistit, o čem dnes píší zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Ústavní soud čelil po vydání předběžného opatření, které otevřelo prezidentu Petru Pavlovi cestu na summit NATO v Ankaře, silné vlně negativních reakcí, včetně vulgarismu a výhrůžek. Převážná většina z nich není ve veřejném prostoru citovatelná. Ústavní soud musel kvůli tomu omezit dokonce možnost komentování některých příspěvků na sociálních sítích. Zájem o elektrická auta v Česku neustále roste. Jenom v červnu jich motoristi zaregistrovali 2142 a jejich podíl na vozovém parku se zvýšil na 8,1%. Po několika měsících se opět mezi nejžádanější elektroauta u nás vrátila americká Tesla. Škodovka skončila druhá. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer dorazil americký herec Dustin Hoffman. Jako hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. A Unie evropských fotbalových asociací UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám krásný pátek se Signál Rádiem. S námi si už dnes večer můžete užít pořádnou dávku romantiky. Chystáme totiž pravidelný pořad The Power of Love, tedy 5 hodin těch nejkrásnějších balad a zamilovaných písniček 80. let, které vám zpříjemní závěr pracovního týdne. Krásné ploužáky u nás můžete poslouchat od 9 večer až do 2 do rána a necháme čistě na vás, co u toho budete dělat. Tak si nenechte ujít dnešní The Power of Love tady u nás na Signál Rádiu.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: při pátku už veliká pohoda, tady u nás na Signál Rádio kapela U2, necelé 3 minuty nás dělí od 7 hodiny, se mnou je ve studiu Lucka, vítám tě, krásné ráno.
1: Hezké ráno, jsem si představila, jak ležím na pláži, popijím drink a poslouchám do toho U2, no tak nic zase.
0: No ta představa je hezká, ale víš, co jsem si uvědomil, jak strašně rychle teda, nebo aspoň mě, utekl ten první týden prázdnin. Vlastně před týdnem jsme tady mluvili o tom, že děcka si jdou pro vysvědčení a rázem šup, první týden prázdnin v čudu.
1: To máš pravdu, uteklo to jako voda, no. Ale já si to tak jako furt posouvám a říkám si, jako by to měli od 1. července, víš?
0: Jo, takhle.
1: Jo, takhle. Já jim to vlastně nafukuju trošku. Tak
0: vlastně hlavně většina těch prázdnin ještě je stále před nimi, takže paráda. My můžeme závidět. A ty neseš zprávy.
1: Jo, jo, já bych se tak vrátila do dětských let. No tak nic, jdeme na zprávy. Na filmovém festivalu ve Varech už je americký herec Dustin Hoffman, to určitě víte, jsou to plné noviny, ale jaký byl jeho včerejší večer po příletu? Uslyšíte za chvilku. A fotbalisté Portugalska zdolali 2-1 Chorvatsko. Zápas do detailu probereme.
0: A pak už opět to nejlepší z 80. let. Pet Shop Boys, Tina Turner a nebo skupina Wham.
2: Signál Rádio Doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 267 Uralska na Českolipsku, projet se tady dá s opatrností. Porouchaný odstavený kamion překáží na dálnici D1 na 178. kilometru ve směru z Prahy na Brno a osobní auto s motorkou se srazily v Českých Budějovicích na silnici číslo 20. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční ráno s datem 3. července přeje všem Lucie Sinková. Autorizované obalové společnosti možná budou muset zajistit hustší síť míst pro zpětný odběr obalových odpadů. Novelu v prvním čtení podpořila sněmovna. Piráti při interpelacích znovu kritizovali ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou kvůli obecnímu bytu a údajným nepovoleným stavbám. Ministryně nereagovala. Poslanci poté pokračovali v ústních interpelacích na premiéra a členy vlády. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl redakci CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se případ týká, zatím není jasné. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary včera v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na letišti na něho čekal přibližně tucet žadatelů o autogram. Populární herec po několika podpisech pod dohledem ochranky nasedl do připraveného festivalového auta a odjel do centra města.
0: Co se děje v regionu?
2: Na narůstající počet infikovaných svrabem reagují také odborníci na hromadnou dopravu. Ti tvrdí, že riziko přenosu této infekce je v hromadné dopravě minimální. Běžné cestování, držení se madel nebo sezení na sedadlech není nebezpečné. Pro přenos infekce je nutný dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým v Torontu vedl od 53. minuty po gólu Ivana Perišiče. V 68. minutě srovnal z penalty Cristiano Ronaldo a obrat dokonal ve 4. minutě nastavení Gonzalo Ramos. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem. Hrát se bude v pondělí od 21 hodin středoevropského času v Dallasu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, také se 7. hodinou ladíte ranní vysílání Signál Rádia. Je 3. července a tak má dneska svátek Radomír. Oslavenkyní by byla zpěvačka a herečka Laura Brenigen a narozeniny má například režisér a scénárista Jan Prušinovský, hollywoodský herec Tom Cruise, člen skupiny Erasure Vince Clark anebo závodník Formule 1 Sebastian Vettel. Od nás letí oslavencům velké gratulace. Já jsem Jirka Svoboda a přeju krásný pátek a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Je tu Signál Rádio a v kalendáři datum 3. července. To byl v roce 1872 den, kdy byl zahájen provoz na železniční trati zvané Pražský Semmering. Mám tady pro vás i další dnešní výročí, tak si pojďme připomenout.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 2007 Švýcar Louis Palmer vydal na cestu kolem světa ve voze na solární pohon. Cestu dokončil za necelý rok a půl. V roce 2003 byly židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči zapsány jako 12. česká památka na seznam světového dědictví UNESCO. V roce 1985 měl ve Spojených státech v kinech premiéru film Návrat do budoucnosti. V roce 1856 začaly v Praze drahým fiakrům konkurovat lacinější drožky. To už dneska neplatí. Drožky se přezdívá taxíkům, ale lacinější je to určitě metrem nebo tramvají. A v tento den v roce 1834 dánský spisovatel Hans Christian Andersen navštívil Čechy. Už tenkrát mu u nás vadila nespolehlivost personálu v hostincích.
1: Signál Rádio vám přeje.

Na Signál rádio pokračuje 80. léto a to dnešní ráno je nad Českem převážně oblačné až polojasné, místy doznívají noční deště a měříme většinou mezi 12 a 16 stupni. Dnes nás pak přes den většinou čeká polojasno s kupovitou oblačností a místy se vyskytnou přehánky. K večeru se pak obloha protrhá až do vyjasnění. Odpoledne naměříme 21 až 25 stupňů a na jihu Moravy bude až 28 stupňů Celsia. Čekají nás tedy dny, kdy budou teploty velmi příjemné. Rádi vám dál budeme dělat společnost, teď už je na řadě Duo Vem.

0: dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 7:30. Třetí červencový den bude plný různých událostí a některé jsem pro vás vybral.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: V Karlových Varech dnes začíná další ročník slavného filmového festivalu. Návštěvníky až do 11. července čekají filmové premiéry, slavné hvězdy a výjimečná atmosféra. Dnes večer nebude chybět ani dronová show. Pokračují práce na rozšíření a zvýšení bezpečnosti na mimoúrovňové křižovatce dálnic D1 a D2. Z tohoto důvodu dojde od dnešního večera do sobotního rána a znovu ještě ze soboty na neděli v úplné uzavírce. Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové dnes otevře ke 160. výročí tohoto střetu s Brusunovou expozici doplněnou o prvky rozšířené reality. V Klatovech se ode dneška do neděle 19. července koná každoroční akce Klatovský karafiát. Ve výstavní zahradě je k vidění na 60 odrůd, které se zde pěstují. Pražské O2 Univerzum dnes hostí European Cheerleading Championship 2026. Do české metropole se tak sjedou reprezentace tzv. Roztleskávaček z celé Evropy. Na tenisovém Wimbledonu dnes budou bojovat o postup do osmifinále tři české tenistky Karolina Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. A čeští basketbalisté dnes mají ve Stockholmu možnost spečetit v případě výhry nad Švédskem postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl osmé máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia, za chvíli už Ray Parker Jr., Ryan Paris anebo Depešáci.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchaný kamion přikáží na D52 na 22. kilometru ve směru na Brno, další kamion stojí na D10 na 8. kilometru na trase Praha-Turnov a na D1 mezi 219. a 236. kilometrem ve směru z Brna na Vyškov vás může zdržet údržba. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
3: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
2: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
3: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
2: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál Rádio. Posloucháte online
3: na signalradio.cz.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tento týden se vám vyplatí s námi vstávat. Každé všední ráno totiž hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne, kde vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo. A tentokrát můžete získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Co třeba navštívit Koněpruské jeskyně, Chýnovské jeskyně, Punkevní jeskyně a mnoho dalších zdarma. To je prostě skvělý zážitek pro celou rodinu za jakéhokoliv počasí. Tak si soutěž nenechte ujít a další detaily najdete i na našem webu signalradio.cz. Je to

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Je tady poslední pracovní den tohoto týdne a těšit se můžeme na prodloužený víkend. Dnešní ráno je nad Českem převážně oblačné až polojasné, místy doznívají nějaké deště a měříme většinou mezi 12 a 16 stupni. Přes den bude většinou polojasno s kupovitou oblačností, ale místy se vyskytnou přehánky. K večeru se pak obloha protrhá až do vyjasnění. Odpoledne naměříme 21 až 25 stupňů a na jihu Moravy bude až 28. A velmi podobně bude vypadat počasí také zítra. Teď už vám po vlnách Signál Rádia posílám depešáky.
1: Ráno

0: Depešáci v pátek ráno na Signál Rádium. Za chvíli už Ricky Povery nebo Kim Wilde, ale ještě vás zveme na jeden speciální příměstský tábor. Slovo má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Pokud hledáte pro své děti nezapomenutelný letní program plný sportu, dobrodružství a relaxu u vody, poslouchejte dobře. Přihlaste je na příměstské tábory Veslařského klubu. Ten letošní je pod titulem Na vlnách dobrodružství. Děti si v něm užijí léto na brněnské přehradě i na souši. Příměstský tábor, který každoročně pořádá Veslařský klub lodní sporty Brno na Rakovecké 30, je ideální pro děti od 8 do 15 let. Ty čeká spousta zábavy, ale i individuální přístup zkušených trenérů. Vyzkoušej si paddleboardy, veslování i nafukovací čluny, vyrazí do přírody, ale užijí si i koupání a odpočinek. Celodenní stravování je samozřejmostí. Ve skvělém zázemí na Rakovecké 30 najdou jistě i další kamarády a jak někdo propadne kouzlu řeky a vody, jistě se sem zase vrátí. V případě nepřízně počasí je zajištěn náhradní program v místní klubovně. S přihláškami neváhejte, o tento tábor bývá tradičně velký zájem. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál rádu přiblížilo k 8 hodině a mám tady skutečně dobrou zprávu pro milovníky historie i českých památek.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Pokud se o prázdninách chystáte do Kutné Hory, čeká vás tam něco výjimečného. V proslulé sedlecké kostnici totiž po několika letech finišuje obnova jedné z ikonických kosterních pyramid. Restaurátoři právě dokončují její poslední patro a návštěvníci si ji budou moci už brzy prohlédnout v celé její kráse. Odborníci museli nejdřív zajistit statiku celé historické stavby, vyčistit a zakonzervovat tisíce lidských kostí a vytvořit novou konstrukci, která pomůže tuto unikátní památku zachovat i pro další generace. Až se tedy vydáte do Kutné Hory, neuvidíte jenom jednu z nejslavnějších českých památek, ale také důkaz, že i několik set let staré kulturní dědictví může díky šikovným českým restaurátorům dostat nový život.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádio nám právě teď dospívala Kim Wilde. Máme 3 minuty před 8 hodinou, se mnou je ve studiu Lucka. Vítám tě.
1: Hezký den přeji.
0: Máme tady léto, což není jenom čas dovolených, ale také čas letních brigád. Já jsem jako student musel chodit na brigády. U nás doma nebylo nic zadarmo. Chceš něco, běž na brigádu. Takhle to u nás fungovalo.
1: No, nejenom u vás.
0: No a jednu takovou brigádku si taky dal fotbalista Lionel Messi.
1: Prosím tě, jo, jakou?
0: Prosím tě, on si zahrál ve 20-sekundovém videu na propagaci nového filmu o Spider-Manovi a údajně si za to vydělal až 15 milionů dolarů. To znamená, každou sekundu na obrazovce mu cinklo 750 tisíc dolarů.
1: Já to tušila a říkala jsem si, to nebude jen tak nějaká brigádka, tak takovou bychom brali taky, že jo?
0: Něco děláme asi špatně.
1: Jo, já chodila na třešně třeba, nebo na brambory,
0: jo,
1: nebo na rybíz.
0: Já jsem umýval auta.
1: To byla největší brigáda.
0: Tak pojďme radši ke zprávám.
1: No to jo, no tak nejdřív nás takhle naštveš a teď chceš, abychom pracovali. Tak dnes se dozvíme, jak to bude vypadat s letošní sklizní, jo, jsme u toho.
0: Bez práce nejsou koláče.
1: A kterým institucím my Češi nejvíc věříme a kterým naopak, co by si stipnul?
0: Já to tuším,
1: jo?
0: Ale nechám to na zprávy.
1: Tak já lehce napovím, že velmi dobře si vedou hasiči. Kdo si vede naopak úplně blbě,
0: to
1: tak
0: asi
1: to tušíme všichni.
0: A po zprávách Sandra, Roy Orbison nebo Bananarama, takhle hezky bude pokračovat naše 80-kové léto.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Praha, Prosecká ulice, tady autobus srazil chodce, na místě zasahuje záchranka a policie a průjezd místem je teď trošku komplikovaný a na dálnici D8 na 56. kilometru ve směru na Prahu překáží porouchaný kamion, jinak větší komplikace hlášené nemáme. Přejeme šťastnou cestu. Na, na.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Pěkné páteční ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Přibližně 100 dětí z dětských domovů v Česku zažívá hořké zklamání. Namísto letního tábora letos nejedou nikam. Domovy se totiž podle školského ombudsmana Štěpána Jílky staly terčem rozsáhlého podvodu, při kterém přišly o 100 tisíce korun vyplácených za pobyty, které se neuskuteční. Více než desítka domovů měla dojednané pobyty se spolkem Tábory Aurora, který je na poslední chvíli zrušil a přestal komunikovat. Český statistický úřad dnes zveřejní červnový odhad letošní sklizně. Zemědělci začali první porosty sklízet na jižní Moravě v posledním červnovém týdnu. Na celkové hodnocení je ale podle zemědělských organizací zatím brzy. Už teď však upozorňují, že letošní sucho a vysoké teploty mohou v některých regionech snížit výnosy. Institucím s největší důvěrou občanů Česka nadále patří Hasičský záchranný sbor, kterému v červnu, podobně jako v minulosti, věřila většina lidí. Následují policie, Česká národní banka a armáda. Naopak jako nejméně důvěryhodné lidé stále vnímají členy vlády. Český ministr zahraničí Petr Macinka se dnes v Budapešti setká s novou šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Hlavními tématy jednání bude prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně.
0: Co se děje v regionu?
2: Na vysoké teploty minulých dní reagovalo hlavní město spuštěním speciální mapy, která lidem ukazuje místa, kde je možné ochlazení. Zájemci ji naleznou na adrese oazychladu.mojepraha.eu. Mapa obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území celé Prahy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Karviná byla vyřazena z fotbalových evropských pohárů, více ví Petr Plintovič.
3: UEFA vyřadila Karvinou z pohárů kvůli účasti v domácí korupční kauze. Upraveno tak bylo nasazení českých klubů v Evropě. Do poháru se místo Karviné dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Hradec jde do druhého předkola Evropské ligy a polepšila si i Plzeň, která se místo Karviné posunula do závěrečného předkola Evropské ligy.
0: Signál Rádio počasí.
1: Dnešek bude polojasný s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Přeju vám krásné ráno, osmdesátkové léto pokračuje na Signál Rádiu také po 8 hodině a co byste řekli na takový malý výlet do vesmíru? Za ním se kupodivu vydáme za chvíli na jeden hrad. No a také dneska budeme soutěžit. Před 8:30 ve hře Ano nebo ne můžete získat rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Také dnes se vám bude hodit číslo do našeho studia 910 260 910. Držím vám palce, jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Dnes tady pro vás mám tip na výlet, který je zároveň i velmi poučný. Na hradě Rychenburg na Chrudimsku mají novou a velmi zajímavou expozici nazvanou Alchymie planet. Představuje vývoj kosmu, hvězd a dalších těles očima astrochemiků a astrobiologů. Podle Martina Feruse z Ústavu fyzikální chemie Akademie věd vznikl základ výstavy z velkoprostorových modelů planet a je doplněný o mnoho dalších unikátních informací.
1: Vesmír je taky z valné části tvořen chemií, protože ten mikrosvět a ty chemické přeměny je to, co vesmír tvoří a to, co tvoří i nás vlastně živé organismy. Ten život, protože my jsme takový obrovský chemický vesmír v tom ještě větším a obrovském vesmíru, který je stejně komplexní jako my sami.
0: Výstava vás provede od samotného počátku vesmíru, tedy vzniku první hmoty atomů chemických prvků přes tvorbu prvních hvězd a formování planet až ke vzniku života. Tak si udělejte takový malý vesmírný výlet na hrad Rychenburg. Výstava tady potrvá následující 4 roky.
2: Signál rádio.

Máte naladěné Signál Rádio. Dnes se k teplotnímu rekordu ani nepřiblížíme. Ten z roku 1952 má hodnotu 34,5 stupně. Nás sice čeká většinou polojasná obloha s kupovitou oblačností, ale místy se budou vyskytovat přehánky. K večeru se nám pak obloha protrhá až do úplného vyjasnění. Sluneční paprsky dnes ohřejí vzduch na 21 až 25 stupňů. Na jižní Moravě bude až 28 stupňů Celsia. A velmi podobná bude sobota. Začne slunečním počasím, ale postupně se zatáhne. Tak vám všem přeju hezké 80. léto a posílám skupinu Bananarama.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 8:30, za chvíli Petr Janda s Petrou Janů a hned po nich budeme soutěžit o další rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Připravte si tedy telefony s číslem 910 260 910. Teď vám ještě prozradím, jakým tématům se věnují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Ústavní soud čelil po vydání předběžného opatření, které otevřelo prezidentu Petru Pavlovi cestu na summit NATO v Ankaře, silné vlně negativních reakcí, včetně vulgarismu a výhružek. Převážná většina z nich není ve veřejném prostoru citovatelná. Ústavní soud musel kvůli tomu omezit dokonce možnost komentování některých příspěvků na sociálních sítích. Zájem o elektrická auta v Česku neustále roste. Jenom v červnu jich motoristi zaregistrovali 2142 a jejich podíl na vozovém parku se zvýšil na 8,1%. Po několika měsících se opět mezi nejžádanější elektroauta u nás vrátila americká Tesla. Škodovka skončila druhá. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer dorazil americký herec Dustin Hoffman. Jako hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. A Unie evropských fotbalových asociací UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Krásné dobré ráno, 9:05 nám na Signál Rádu dospívala Petr Janu a Petr Janda a už nastal čas vytočit číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme totiž soutěžit o rodinné vstupy do českých jeskyní.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Mám tady připravenou rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, která vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. To je prostě vstupenka k pravému prázdninovému dobrodružství. A já už se ptám, kdo se dovolal, tady Jirka, Signál Rádio, haló. Tak to zkusím ještě jindy. Tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak je na telefonu?
2: Milan.
0: Milan, já vás zdravím. Jak se máte takhle při prázdninovém ránu?
2: No parádně. Prodloužený, tak.
0: Jo, nějaké plány?
2: Asi podle počasí, no.
0: Podle počasí.
2: Pěkně, taky, no tak někde k vodě, nebo tak.
0: Třeba budete moci vyrazit do jeskyní a to, když správně odpovíte na otázku ano nebo ne. Tak jdeme na to, Milane.
2: Ano.
0: Takže já se ptám, je propast Macocha součástí Moravského krasu ano nebo ne?
2: Ano.
0: To bylo poměrně rychlé, myslím, že to zná úplně každý. Je to dokonce jeden z nejpopulárnějších cílů v Moravském krasu. Tak jo, to je rodinná vstupenka. 2 dospělí a až 3 děti do 15 let. Sami si vyberete, kterou ze 14 jeskyní po celém Česku si vyberete. Na té vstupence jsou všechny ty jeskyně vypsané, takže budete moci doma hezky začít plánovat. Přeju hezké dobrodružství. Děkuji. A naslyšenou.
2: Děkujeme. Mějte se, nasanou.
0: Tak to bylo pro tento týden ze vstupenek do jeskyní všechno, máme je rozdané, ale nebojte se. Jestli byste chtěli tento zážitek, tak ještě příští týden tady pro vás další vstupenky budu mít. Detaily k této soutěži i k jeskyním najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Zpěvačka Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody na Signál Rádiu minutu po půl deváté. Dál už se těšte na Belindu Carlisle, New Kids on the Block a nebo na Cyndi Lauper.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na dálnici D1 se na 180. kilometru ve směru na Brno srazily dvě dodávky, na místě je záchranka a tvoří se dlouhá kolona a záchranka zasahuje taky v Praze v Prosecké ulici, kde autobus srazil chodce. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Signály ze sportu. Ze sportu.
1: Úvodní zápas dnešního programu obstarají fotbalisté Austrálie a Egypta s výkopem ve 20 hodin našeho času. Pak už půjdou do akce úřadující mistři světa z Argentiny. Messiho a spol vyzve o půlnoci v prvním kole play-off překvapení turnaje Cap Verde. Vítěz narazí v osmifinále právě na lepšího z dvojice Austrálie-Egypt. V sobotu nad ránem ve 3:30 se ještě utká Kolumbie s Ghanou. V kádru afrického celku je i plzeňský útočník Prince Adu.
0: Signály ze sportu.

0: Na Signál Rádiu nám dospívali New Kids on the Block a myslím, že máme před sebou celkem příjemný závěr pracovního týdne. Dneska bude většinou polojasno, s kupovitou oblačností, místy se vyskytnou přeháňky a k večeru se obloha protrhá až do úplného vyjasnění. Odpoledne naměříme 21 až 25 stupňů a na jihu Moravy bude až 28 stupňů Celsia. Zítra pak bude ze začátku jasno nebo skoro jasno, během dne ale začne přibývat oblačnost a místy se vyskytnou přeháňky. Zítra naměříme 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy bude ještě 27 stupňů Celsia. Neděle potom nabídne proměnlivou oblačnost s občasnými přeháňkami nebo deštěm a teploty stoupnou na 20 až 25 stupňů a sváteční pondělí dál nabídne velkou oblačnost, občasný déšť nebo přeháňky, místy i bouřky a naměříme 19 až 24 stupňů. No a velmi podobně budou vypadat i další dny.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Na Signál rádu nám zpívali Stranglers, chystají se tady Smokey nebo Cyndi Lauper, a protože před námi další prázdninový víkend, tak kolega Honza Navrátil přináší pár tipů, kam vyrazit v Praze na zajímavé akce.
1: Hezký den, máte rádi surikaty? Tak kdo by neměl? Mám pro vás tip, jak se s tímto jedním z nejoblíbenějších zvířat více seznámit. Tuto sobotu bude totiž pražská zoologická zahrada slavit Světový den surikat. Chystají se tak komentovaná krmení a také setkání s chovateli. Kdo má rád historické i moderní zbraně a vše, co k armádě patří, tak zamíří v sobotu na dostihové závodiště do Chuchle. Právě tady totiž proběhne další mezinárodní burza pro příznivce a sběratele historického i moderního vojenství. Chcete si zaběhat? Není problém. V sobotu máte možnost si dát běh na 2 míle na výstavišti a také ve Stromovce. Závod je určený pro všechny věkové kategorie, pro začátečníky i pokročilé běžce. A když už jsme u sportu, tak přidávám také mistrovství Evropy v cheerleadingu, které až do neděle hostí hala O2 Univerzum. Ať už budete o víkendu dělat cokoliv, tak si to užijte. To vám přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Přeji vám krásné ráno se Signál rádiem. Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové má z brusu novou expozici, kterou si ode dneška budou moci prohlédnout první návštěvníci. Pomocí moderních technologií ukazuje život i vojenské události roku 1866 nejenom na bojišti u Chlumu, ale v celém národním a evropském kontextu. A více nám novou expozici přiblíží ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.
1: To muzeum je opravdu z více jak 90% úplně jiné a zaměřené jiným způsobem, tak aby na prvním místě byl skutečně ten zážitek a pak teprve informace. Rád bych návštěvníky pozval na velmi dobře vyvedenou mobilní aplikaci, která tvoří nadstavbu a průvodce nejenom celou expozicí, ale zároveň areálem toho centrálního bojiště.
0: Střetnutí na vyvýšenině Chlum na začátku července 1866 bylo jednou z největších bitev 19. století v Evropě. Dneškem zároveň začínají třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí této bitvy, během které se v jediném dni střetlo 436 tisíc vojáků a po krvavém boji zůstalo 16 tisíc mrtvých.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Klasik na rádiu Cyndi Lauper, Time After Time. Máme 8 hodin 58 minut, pátek 3. července. Dnešní ráno bude končit. A tak už je se mnou ve studiu zase Lucka, vítám tě tady.
1: Už je tady zas. Víš, v čem to bylo?
0: No nevím.
1: Ježíš, no a teď jsem si sama naběhla. Císařův pekař. A teď nevím, ve kterém z těch dvou to bylo. Ale jak tam ta fešanda toho císaře vždycky se objevila, že jo? Už je tady zas.
0: No a už je před námi prodloužený víkend. Já jsem ti chtěl navrhnout jednu věc.
1: Ano.
0: Kdybys náhodou jako neměla co dělat,
1: to se ti povedlo.
0: Že bys mohla vyrazit na borůvky, protože začala jejich sezona.
1: Je, a to já bych vyrazila, člověče, ale mám práci.
0: Já to musím prozradit, ty jsi upekla teďko rybízový koláč, podílila jsi se dneska se mnou k snídani, byl vynikající a říkám si, že bych nepohrdnula ani tím borůvkovým třeba po víkendu.
1: Jo, takhle ty na mě. A nezaskočilo ti, jo?
0: Ne, vůbec ne. Tak jako to, jen jsem to tak jako nadhodil tady do vzduchu, do éteru.
1: Nebo tak náhodou... on se někdo najde a třeba na recepci budeš mít napečených koláčů a to nebudeš stíhat jíst. To se může stát.
0: Je to hezká představa.
1: Že jo?
0: No je. No.
1: Tak jsem nenápadně vyzvala vás, posluchače. Jirka tady se těší na borůvkový koláč, tak schválně kdo.
0: V pondělí
1: je svátek, úterý, ale v úterý to stačí.
0: Ne, pak bychom to museli vyběhávat všechno.
1: Kdybyste ho přinesli v pondělí, tak si dám já, jo, protože Jirka má volno a já jdu makat zase.
0: Tak pojďme na zprávy.
1: Jak bude v Čechách příští týden a jak v Evropě, probereme to a Švýcaři zdolali Alžírsko, co to pro ně znamená, taky si řekneme za chvilku.
0: A po zprávách pokračuje 80. léto Erasure, Bryan Adams a nebo Gloria Estefan.
2: Signál rádio doprava.
0: Na dálnici D1 se na 180. kilometru ve směru na Brno srazily dvě dodávky, na místě je záchranka a tvoří se dlouhá kolona. Nehoda se stala na pražském okruhu na 21. kilometru ve směru k dálnici D1, tam to řeší policie. Praha Brněnská ulice na výjezdu z metropole je nehoda se zraněním a ještě tu máme České Budějovice, silnice 635 Rudolfovská třída. Tady se srazilo nákladní a osobní auto. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne přeje Lucie Sinková. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné projednávání koaliční novely stavebního zákona. Podle předkladatelů má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. O finální podobě zákona se ale dnes s největší pravděpodobností hlasovat nebude. Očekává se dlouhá debata a poslanci navíc předložili přibližně 130 pozměňovacích návrhů. Počasí v Evropě bude v příštích dnech určovat výrazné teplotní rozhraní. Na západě se znovu rozšíří vlna veder, zatímco severovýchod zasáhne chladnější a deštivější počasí. Česko bude ležet na pomezí obou oblastí a čeká ho proto proměnlivý týden s nejistým vývojem. V New Yorku se v blízkosti sídla OSN včera zapálil muž z Tibetu. Chtěl tímto způsobem vznést apel za nenávist tohoto území, které má pod kontrolou Čína, uvedli aktivisté a exilová tibetská média. Newyorská policie incident potvrdila a zároveň uvedla, že muž popáleninám podlehl.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra také o prázdninách. Od zítřka až do 10. července se bude pracovat v úseku linky C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu bude zavedena náhradní autobusová doprava. Ta bude kopírovat metro a označena bude XC. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v prvním kole playoff ve Vancouveru Alžírsko 2-0. Švýcaři jsou po čtvrté za sebou v osmifinále, ale jeho práh ještě nepřekročili. V úterý od 22 hodin středoevropského času se o postup pokusí znovu ve Vancouveru proti vítězi zápasu mezi Ghanou a Kolumbií.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádio jsme vstoupili do 9. hodiny, právě začíná páteční dopoledne a s vámi je dal ve studiu Jirka Svoboda. Už za chvíli oprášíme jednu magnetofonovou pásku a myslím, že nás všechny hezky letně naladí takovými latinskoamerickými rytmy. Tak zůstaňte s námi, tohle už jsou Erasure.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Zpěvák Bryan Adams zpíval na Signál Rádio o létě 69 a letně budeme pokračovat i nadále.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes tady mám jeden z velkých hitů zpěvačky Glorie Estefan s názvem Get on Your Feet. Je to píseň, která je důkazem, že některé hity můžou vzniknout doslova na koleně. Napsaná prý byla během přesunů mezi koncerty a měla lidi povzbudit, dodat energii a myslím, že se to povedlo. Vznikla totiž píseň, která je jedním ze symbolů celé kariéry této zpěvačky, takže jestli vás zvedne ze židlí, je to jedině dobře. Tady je Glorie Estefan a Get on Your Feet.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přeju vám krásný pátek se Signál Rádiem. S námi si už dnes večer můžete užít pořádnou dávku romantiky. Chystáme totiž pravidelný pořad The Power of Love, tedy 5 hodin těch nejkrásnějších balad a zamilovaných písniček 80. let, které vám zpříjemní závěr pracovního týdne. Krásné ploužáky u nás můžete poslouchat od 9 večer až do 2 do rána a necháme čistě na vás, co u toho budete dělat. Tak si nenechte ujít dnešní The Power of Love tady u nás na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Dopoledne trávíte se Signál rádiem, za chvíli zaspívá Bernie Paul a nebo Rod Stewart, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás dnes zavede na další památku na dohled Beskyd.
1: Valašské Meziříčí, zkráceně až familiérně Valmez, byl cíl mé další pouti po zámcích a památkách. Město, které je branou do moravskoslezských Beskyd, má také přezdívku Valašské Atény. I tady, jako důležitým centrem moci, byli obyvatelé vláčeni válečnými vřavami. Například v roce 1620 se postavili na odpor Habsburkům a to si pak vytrpěli své. O 40 let později se sem dostali Turci s předsunutými tatarskými oddíly. Zbylo po nich vypálené město. Život sem vrátila až první průmyslová revoluce. Oázou klidu současného života města je zámek Kinských. Současná empírová podoba budovy zámku je připisována přestavbě za hraběte Eugena Kinského v polovině 50. let 19. století. Eugenův syn Rudolf pak o zámek přišel v dražbě. Nový majitel ho poskytl jako lazaret první světové války a pak ho měli jako letní sídlo a nakonec objekt prodali městu. V současné době patří památka Zlínskému kraji a spravuje ho organizace Muzeum regionu Valašsko. Z Valmezu zdraví Luboš Dvořák.

0: dnešní vysílání Signál Rádia se přiblížilo na dosah 10. hodiny. Za chvíli opět pokračuje 80. léto. John Wade, Irene Cara a nebo Sting. Nejenom to vás čeká v té příští hodině.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Máme hlášenou nehodu na silnici 150 u Valchova na Blanensku, je to i se zraněním. A pozor na nehodu na D1 na 5. kilometru ve směru na Brno. Čekejte tady zdržení. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Před prodlouženým víkendem pěkné dopoledne přeje Lucie Sinková. Česko hlásí velmi vysokou aktivitu klíšťat. Podle aktuální mapy Českého hydrometeorologického ústavu je riziko na většině území vysoké. Na východě republiky je dokonce místy mimořádné. Odborníci proto doporučují používat repelent a po návratu z přírody se důkladně prohlédnout a přisáté klíště co nejdříve odstranit. Klíšťata dávno už nejsou jen v lesích. Běžně se vyskytují i v městských parcích, zahradách nebo na okrajích cest. Martínek Zatloukal ze Šumperska, který se narodil se vzácným genetickým syndromem, dnes žije zcela jiný život než v prvních měsících po narození. Nemoc tehdy zastavila jeho vývoj na úrovni kojence. Nemohl se hýbat, trpěl bolestmi a byl plně odkázaný na péči rodičů. Zlom nastal po unikátní léčbě ve Francii, kterou rodina mohla absolvovat díky penězům z veřejné sbírky. Dodejme, že jeho rodina navíc teď uspěla ve sporu se zdravotní pojišťovnou. Mezinárodní měnový fond a Světová banka nabídly pomoc a úvěry na obnovu po zemětřeseních, které zasáhla Venezuelu. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. A moldavský premiér překvapivě oznámil rezignaci. Jeho odstoupení znamená pád celé vlády. Důvod premiér neupřesnil, jak píše agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
2: Podvečerní sleva na vstupném, kterou pražská zoologická zahrada zavedla v loňském roce, se osvědčila. Proto ji vedení zahrady spustilo i v letošním roce. I letos tak mohou zájemci do zahrady vstoupit za snížené vstupné 100 korun. Musí ale přijít po 17. hodině. Zahrada je o prázdninách otevřena až do 19 hodin. Podvečerní návštěva stojí za to. Spousta obyvatel zahrady je totiž aktivní právě v podvečer. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na fotbalovém mistrovství světa dosud skončilo 7 reprezentačních trenérů. Důvodem byly neúspěšné výsledky jejich týmů, zejména vyřazení už ve skupině nebo v úvodním kole play-off. Odejít museli koučové Tuniska, Skotska, Jižní Koreje, Ekvádoru, Nizozemska, Německa a i Česka. Někteří byli odvoláni okamžitě po porážkách, jiní rezignovali sami krátce po skončení turnajových zápasů. U některých týmů následovala i vnitřní vyšetřování nebo tlak vedení svazů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je většinou polojasný s kupovitou oblačností, na horách se místy mohou vyskytnout přehánky. A v jihovýchodní polovině území může být oblačno a zataženo místy s doznívajícím deštěm. Večer však bude oblačnosti ubývat. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme 28. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme se přehopli přes 10. hodinu, máme tady pátek 3. července a dnes je tomu přesně 20 let, co zpěvák Cliff Richard zpíval na centrálním dvorci Wimbledonu a vyzval i diváky ke společnému zpěvu během pauzy zaviněné deštěm. A tenkrát se k němu přidali i bývalé tenisové hvězdy Martina Navrátilová a Hana Mandlíková. My už za chvíli přidáme i další zajímavosti z hudební historie, tak si je nenechte ujít a dál držte signál. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Páteční dopoledne nás na Signál Rádiu postupně vede k víkendu a aby vám to ubíhalo ještě lépe, přichází kolega Lukáš Bláha, aby nám poodhalil pár zajímavostí z hudební historie dnešního data.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: 3. července 1971 přišel svět o velmi talentovaného muzikanta. V Paříži, kde tehdy žil, byl ve vaně beze známek života nalezen v pouhých 27 letech Jim Morrison, ústřední postava americké formace The Doors. Přestože existovalo podezření na předávkování drogami, oficiální příčina smrti je uvedena jako infarkt způsobený dýchacími problémy.

Další stopa minulosti vede zpět o 41 let. To měla v kinech premiéru sci-fi komedie Návrat do budoucnosti. Film se stal kasovním trhákem a v roce 1985 dokonce nejvýdělečnějším americkým snímkem vůbec. Úspěch umocnil soundtrack v čele s písní The Power of Love od Huey Lewis and the News, tehdejší hitparádové jedničce za velkou louží.

Třetí den měsíce července letopočtu 2009 by nejraději vymazal Chep Mami. Jehož hlas si určitě pamatujete ze Stingovy Pouštní růže. Francouzský soud hvězdného alžírského hudebníka odsoudil k 5 letům vězení kvůli tomu, že unesl svou bývalou přítelkyni.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Dnes jsme v ranní vysílání rozdali pro tento týden poslední rodinnou vstupenku do českých jeskyní, ale mám pro vás dobrou zprávu. Další vstupenky vám budeme rozdávat také příští týden od pondělí do pátku. To znamená, že vstupenku budete moci získat i během svátečního pondělního rána, a to mezi 8 a 9 hodinou. Jestli chcete netradiční zážitek, tak si ani v příštím týdnu nenechte ujít kvízovou hru Ano nebo ne. Detaily jsou na našem webu signalradio.cz.
1: The power of love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin.

Hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Takhle příjemně plyne pátek na Signál Rádiu, blížíme se už k 11. hodině, takže tady ve studiu dojde k velkému střídání. Lukáš Frelich je se mnou, vítám tě tady, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak před námi je prodloužený sváteční víkend, 3 dny volna, nějaké plány?
1: Ano, strávím je v přírodě, v souladu se sluníčkem, které nebude.
0: On co tak, nemá, ano.
1: Takže se neopálím, ale to vlastně vůbec nevadí, protože jsem se opálil minulý víkend a teď se loupu jak hlad.
0: Jo, je to tak. Já myslím, že to počasí bude velmi příjemné právě na nějaké ty výlety do přírody, na hrady, zámky, zatímco ten minulý víkend bylo nejlépe strávit někde ve vodě a nevynořovat se ani.
1: Je to tak.
0: Tak jo, užijte si, přátelé, prodloužený víkend. My se tedy spolu uslyšíme až v úterý v 6 ráno. Loučí se Jirka, ahoj.

0: Standa Hložek, Petr Kotwald a hitovka, která se bude hodit třeba chvilku před 1. zářím, než půjdou děcka do školy. Každopádně teď je před námi 11. hodina, s vámi Signál Rádio a 80. léto bude pokračovat. Za moment zazní Jason Donovan, Duran Duran nebo třeba Lionel Richie. Teď zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Co se týká dopravy, mám dobré zprávy. Praha, Brno, Mladá Boleslav, Jičín, Mělník, Mnichovo, Hradiště. Nemám hlášeny žádné nové dopravní nehody. Všude byste měli projet bez výraznějších komplikací. Tak doufejme, že to tak vydrží a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne, s vámi je stále Signál Rádio a zprávy pro vás připravila Lucie Sinková. Policie obvinila kvůli založení 12 požárů 24-letého muže z Jihlavska. Zadržela ho minulý týden v Třešti na koupališti. Požáry, které zakládal, způsobily podle policie několika milionové škody. Teď mu hrozí až 8leté vězení. Zatím je na svobodě. V Česku se loni narodilo nejméně dětí za posledních 240 let a poklesl i průměrný počet dětí na ženu. Důvodů je více. Jak ale vyplynulo z aktuálního průzkumu, tím hlavním možná překvapivě nejsou pro rodiče finance. 3/5 z nich se nejvíce totiž obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Mají strach z válek, nepříznivého ekologického vývoje a tak podobně. Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o skoro 16% na 6,75 milionu tun. Uvedl to první odhad Českého statistického úřadu. U řepky se sníží o 17% na 847 tisíc tun.
0: Co se děje v regionu?
2: Speciální jednotka cizinecké policie začala fungovat na pražském letišti Václava Havla. Jejím hlavním úkolem je ochrana letiště a také asistence při řešení mimořádných událostí, jako jsou například teroristické útoky anebo únosy letadel. Nová jednotka je v nepřetržité službě. V Česku není ojedinělá, stejná funguje například v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistku Lindu Noskovou dělí ve Wimbledonu jediné vítězství od obhajoby loňského osmifinále. Po včerejší výhře nad kolumbijskou soupeřkou byla v rozhovoru s novináři ráda, že si poradila i se zapadajícím sluncem. Soupeřku, která se na rozdíl od ní často hecovala a v koncovce druhé sady si vzala pauzu na ošetření, porazila 6-3, 4-6 a 6-2. Ve třetím kole narazí na Rumunku Soranu Kirsteovou, s níž se letos utká už po páté.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je většinou polojasný s kupovitou oblačností, na horách se místy mohou vyskytnout přehánky. A v jihovýchodní polovině území může být oblačno až zataženo místy s doznívajícím deštěm. Večer však bude oblačnosti ubývat. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme 28. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Za chvíli se budeme věnovat promítání filmů na netradičních místech a taky mám pro vás fotku, která pobaví. To vše následujících 60 minut. S vámi Lukáš Frelich a teď Inexis.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Duran Duran, teď s námi na Signál Rádiu. V Plzni se už chystá letošní 39. ročník filmového festivalu Finále. Už během léta bude lákat na promítání na 8 netradičních místech. V muzeu v přírodě, galerii, pivovarech, kavárně i restauraci. Víc prozradí ředitelka přehlídky Eva Veruňková-Košařová.
1: My se snažíme o co největší rozmanitost jednak míst a jednak té dramaturgie, kterou přiřazujeme nebo dáváme tak, aby konvenovala s těmi jednotlivými místy, a zároveň se snažíme nedávat filmy, které tady proběhnou všema dalšíma letňákama nebo který už byly ve všech možných kinech, ale aby to byly opravdu filmy, které jsou co nejnovější, takže jsou to filmy, které buď opravdu jsou staré pár týdnů nebo maximálně pár měsíců, když mluvíme o těch českých filmech.
0: Obyvatelé a návštěvníci Plzně se mohou od 23. července do 5. září těšit na 16 filmových projekcí. Samotný festival Finále Plzeň proběhne koncem září.

0: Bonnie Tyler a single, který nás pořád hodně baví. Není nic lepšího, než se při pátku v práci trochu pobavit s kolegy. Fotku, jak to může dopadnout, když i mistr tesař se utne, jsme dali na náš Facebook. Tak se mrkněte, sdílejte a zasmějte se trošku.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Pavel Habera a Signál Radio. Ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahrají Frankie Goes to Hollywood, Matthew Wilder nebo Pointer Sisters. Takové je osmdesátkové léto. Za moment, hezké dopoledne.

0: Michael Jackson, 3 minuty před polednem. Tady je Signál Rádio, hezký pátek. Za moment Cher, Enigma nebo třeba Bee Gees, to nejlepší z 80. let. Teď nebudou chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Rekonstrukce silnice 1/35 zkomplikuje už o víkendu dopravu na příjezdu do Liberce od Prahy. Už v sobotu začnou stavbaři s přípravou dopravních omezení a v pondělí 6. července budou zahájeny samotné stavební práce. A ještě pozor na Brněnsku, kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné na 2 noci uzavřít dálnici D2. První uzavírka je naplánovaná z dneška na sobotu od 19 do 9 do rána, druhá na noc ze soboty na neděli, tak s tím počítejte a pevné nervy.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pátek 3. července posloucháte Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Paliva v Česku na počátku prázdnin mírně zdražila. Průměrná cena benzínu za týden stoupla o 10 haléřů, tedy na 39 korun a 7 haléřů a u nafty je to o 5 haléřů na 35 korun 44 haléřů. O státních svátcích, které jsou před námi v neděli a v pondělí, budou moci být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a na Den upálení mistra Jana Husa 6. nevztahuje. V tiskové zprávě na to upozornila Česká obchodní inspekce. Ceny počítačových pamětí, čipů nebo notebookových komponent mohou letos vzrůst až o desítky procent. Stejně tak letos zřejmě podraží i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek čipů a dalších součástek kvůli přesunu výrobních kapacit směrem k AI technologiím. Vyplývá to z vyjádření distributorů a analytiků. Nové unijní clo mělo zdražit levné nákupy z čínských e-shopů, jako například z Temu. Platforma ale našla způsob, jak dopad zmírnit. Místo jedné zásilky s různým zbožím, objednávku rozděluje do více balíčku podle typu zboží. Protože se poplatek účtuje za každou celní kategorii, ne za celý balík, takže zákazníci mohou ve výsledku zaplatit méně, než se původně očekávalo.
0: Co se děje v regionu?
2: Na vysoké teploty minulých dní reagovalo hlavní město spuštěním speciální mapy, která lidem ukazuje místa, kde je možné ochlazení. Zájemci ji naleznou na adrese oazychladu.mojepraha.eu. Mapa obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území celé Prahy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Český basketbalový reprezentant Adam Kejval po dvou sezónách v Brně vyhlíží druhé zahraniční angažmá. 24-letý syn předsedy Českého olympijského výboru a bývalého reprezentanta ve veslování Jiřího Kejvala se po působení ve švýcarském Celku vydá do druholigové španělské Menorky. Z české nejvyšší soutěže se loni dostal i na mistrovství Evropy v Rize a v současnosti s národním týmem bojuje v kvalifikaci o účast na mistrovství světa, které v příštím roce uspořádá Katar a ve Španělsku chce pokračovat v posunu své kariéry.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude skoro jasno až polojasno v severní polovině území i oblačno, ovšem večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 28 stupňů. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 12 hodin a 2 minuty, dobrou chuť k obědu. Kuriózní kompenzace, takové nás čeká téma a věřte, že jich je dost. Pár jich prozradím za chvíli. Na start Paul Young, hezké poledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

zpěvačka Cher, teď s námi na Signál Rádiu. Už jste se někdy setkali s kompenzacemi způsobené komplikace, které spíš naštvou, než že by situaci uklidnili? Existuje dokonce žebříček velmi kuriozních, ze kterého jsem vybral za mě tři nejhorší. Třeba firma, která špatně zhotovila střechu, poskytla majiteli kompenzaci v podobě poukazu na nákup plachty. Společnost, která dodala a namontovala do domu elektrický vařič, díky kterému vznikl požár, přispěchala s omluvou a jako dárek přinesli hasící přístroj. Za mě asi to nejlepší, co se stalo nedávno ve Vídni. Město dalo některým občanům poukaz na koupaliště jako kompenzaci za to, že 4 dny netekla teplá voda. Tam se prostě mají. Všechno je dost bizarní a jestli jste se setkali s něčím podobným, dejte mi to vědět přes naší mobilní aplikaci.

0: naše děti, kde prozradím za chvíli. Do té doby Kamufláž, Pretenders nebo třeba Elton John. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: Pretenders, v pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Příměstské tábory jsou velmi oblíbené a na jeden speciální zve naše ratolesti kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Pokud hledáte pro své děti nezapomenutelný letní program plný sportu, dobrodružství a relaxu u vody, poslouchejte dobře. Přihlaste je na příměstské tábory Veslařského klubu. Ten letošní je pod titulem Na vlnách dobrodružství. Děti si v něm užijí léto na brněnské přehradě i na souši. Příměstský tábor, který každoročně pořádá Veslařský klub lodní sporty Brno na Rakovecké 30, je ideální pro děti od 8 do 15 let. Ty čeká spousta zábavy, ale i individuální přístup zkušených trenérů. Vyzkoušej si paddleboardy, veslování i nafukovací čluny, vyrazí do přírody, ale užijí si i koupání a odpočinek. Celodenní stravování je samozřejmostí. Ve skvělém zázemí na Rakovecké 30 najdou jistě i další kamarády a jak někdo propadne kouzlu řeky a vody, jistě se sem zase vrátí. V případě nepřízně počasí je zajištěn náhradní program v místní klubovně. S přihláškami neváhejte, o tento tábor bývá tradičně velký zájem. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Army of Lovers bude 13 hodin a to znamená, že to nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. Připraven je John Travolta, Mr. Big nebo Kylie Minogue. Teď už Lucie Sinková připravila další zprávy a já ještě prozradím, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1 20. kilometr ve směru na Brno. Tady je dopravní nehoda náklaďáku s osobákem. V současnou chvíli by obě vozidla měly být už na krajnici, ale i tak projíždí se tady tudy ve snížené rychlosti. Další komplikace vás čeká na Praze 4. Libušská ulice hlásí nehodu osobního vozidla s motocyklem. Na místě jsou záchranné složky a policie. Tady se nárazově zdržíte asi do 10 minut. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne přeje Lucie Sinková. Při dnešním sněmovním schvalování protiobstrukční novely jednacího řádu dolní komory se rozproudila debata o úpravě poslanců opozičního hnutí STAN, kterou chtějí zavést povinnost účasti na jednáních ve střízlivém stavu. Zastánci pozměňovacího návrhu zvaném Lex Střízlivost poukazovali mimo jiné na to, že poslanci a poslankyně mají příkladem. Odpůrci mluvili o populismu. Na slavnostním zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dnes převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Festival zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století. Více o něm říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
2: Což je dokumentární film o pravděpodobně nejslavnějším fotbalovém zápasu všech dob, který se uskutečnil přesně před 40 lety. Mexico City mezi Anglií a Argentinou. Tento zápas vstoupil do historie nejen bájnou boží rukou Diega Maradony, ale i tím, že se jednalo o mnohem víc než jen fotbalové utkání.
1: Filmový festival ve Varech potrvá do příští soboty. Německo zřídilo v Rostoku na severu země Centrum pro koordinaci odstraňování munice z druhé světové války ze dna Severního a Baltského moře. Nebezpečí prý nespočívá v riziku explozí, ale v postupném uvolňování toxických látek do moře.
0: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město by rádo regulovalo krátkodobé ubytování. Důvodem je skutečnost, že nocující velmi často ruší noční klid a omezují ostatní obyvatele. Městská firma Prague City Tourism, která má cestovní ruch v metropoli na starosti, preferuje regulaci po vzoru Chorvatska. Tam musí pronajímatelé bytů splnit konkrétní požadavky státu nebo města. Jinak platformy typu Booking nezaregistrují jejich nabídky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V Jihlavě bude za týden 7. ročník náročné hasičské soutěže. Přihlášeno je do něj přes 150 závodníků z 8 států, a to včetně českých reprezentantů a mistrů Evropy. Soutěžit budou 10. a 11. července. Dodejme, že absolutním vítězem individuálního závodu se loni stal slovinský reprezentant Patrik Štefelin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude skoro jasno až polojasno, v severní polovině území i oblačno, ovšem večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Nová expozice je ode dneška k vidění v muzeu u Hradce Králové. Tip, proč tam vyrazit, padl dnes ráno a za moment si ho připomeneme. Já jsem Lukáš Frelich, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle hraje Signál Radio. Prodloužený víkend už klepe na dveře a dobrý tip, kam vyrazit, prozradil dnes ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Radio?
0: Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové má novou expozici, kterou si od dneška mohou budoucí návštěvníci prohlédnout a budete mezi prvními.
2: Pomocí moderních technologií ukazuje život i vojenské události roku 1866 nejenom na bojišti u Chlumu, ale v celém národním a evropském kontextu. A více nám novou expozici přiblíží ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.
3: To muzeum je opravdu z více jak 90% úplně jiné a zaměřené jiným způsobem. Tak, aby na prvním místě byl skutečně ten zážitek a pak teprve informace. Rád bych návštěvníky pozval na velmi dobře vyvedenou mobilní aplikaci, která tvoří nadstavbu a průvodce nejenom celou expozicí, ale zároveň areálem toho centrálního bojiště.
2: Střetnutí na vyvýšenině Chlum na začátku července 1866 bylo jednou z největších bitev 19. století v Evropě. Dneškem zároveň začínají třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí této bitvy.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi, v úterý. A kromě informací, které oceníte na start týdne, budeme i soutěžit o rodinnou vstupenku do jeskyní v naší kvízové hře Ano nebo ne. Tak si to nenechte ujít, v úterý buďte s námi už o česti.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: Michal David, posloucháte Signál Rádio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1985 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z 80. vám dáme za moment. Phil Collins, taky Susan Vega, nepotřeba Donna Summer zahraje.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes bude řeč o skladbě, která byla nominována jako nejlepší popový výkon dua nebo skupiny s vokály na 29. ročníku udílení cen Grammy. K tomu třetí single z alba, co dobil svět, a to doslova. To je hitovka z roku 85, co se u nás dodnes líbí, protože milujeme její pohodové rytmy. Inexis, Holding Back the Years.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za pár minut udeří 14. hodina, tady je Signál Radio. Za chvíli Natalie Imbruglia, Modern Talking nebo třeba Juice Newton, to nejlepší z 80. let. Teď už pro vás chystáme zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D1, 154. kilometr ve směru na Prahu. Tady je hromadná nehoda 6 osobních vozidel. Na místě jsou záchranné složky a neprůjezdný je jeden konkrétně pravý jízdní pruh. Tady se zdržíte asi okolo 10 minut. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Stále hezké červencové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel v úterý odletí vládním letadlem z letiště ve Kbelích na summit NATO. Před odletem je v 8:30 plánovaný briefing. Celníci zajistili na tržnici v Hřensku na Děčínsku padělky v hodnotě téměř 15 milionů korun. Největší část tvořily kabelky, peněženky a spony na opasky světových značek. Veškeré zboží celníci zajistili a v případě potvrzení podezření z porušení práv duševního vlastnictví toto zboží zničí. O státních svátcích v neděli a v pondělí budou moci být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. V tiskové zprávě na to upozorňuje Česká obchodní inspekce. 11-letý chlapec z Česka utrpěl včera v Tyrolsku vážné zranění při nehodě na kole. Rakouská policie informovala, že se na silnici srazil s osobním autem. Podle Světové meteorologické organizace se v tropickém Pacifiku vyvinuly podmínky jevu El Niño. Vědci předpokládají, že v nadcházejících měsících rychle zesílí, čímž se v mnoha částech světa zvýší pravděpodobnost výskytu vln veder, sucha, silných srážek a dalších extrémních povětrnostních jevů.
0: Co se děje v regionu?
2: Na narůstající počet infikovaných s svarabem reagují také odborníci na hromadnou dopravu. Ti tvrdí, že riziko přenosu této infekce je v hromadné dopravě minimální. Běžné cestování, držení se madel nebo sezení na sedadlech není nebezpečné. Pro přenos infekce je nutný dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slovenský hokejový brankář Tomek bude i nadále působit v extraligovém Litvínově. Na severu Čech uzavřel novou roční smlouvu. Informuje o tom klubový web Vervy. 29-letý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu z roku 2022 přišel do Litvínova v sezóně 2022-2023 z Komety Brno.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude skoro jasno až polojasno, v severní polovině území i oblačno, ovšem večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin, 2 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start posílám Madonu. Hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Modern Talking, teď s námi na Signál Rádiu. Dnes si připomeneme den, kdy odešel frontman velmi známé kapely. Stalo se to před 55 lety. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: 3. července 1971 přišel svět o velmi talentovaného muzikanta. V Paříži, kde tehdy žil, byl ve vaně beze známek života nalezen v pouhých 27 letech Jim Morrison, ústřední postava americké formace The Doors. Přestože existovalo podezření na předávkování drogami, oficiální příčina smrti je uvedena jako infarkt způsobený dýchacími problémy.

Další stopa minulosti vede zpět o 41 let. To měla v kinech premiéru sci-fi komedie Návrat do budoucnosti. Film se stal kasovním trhákem a v roce 1985 dokonce nejvýdělečnějším americkým snímkem vůbec. Úspěch umocnil soundtrack v čele s písní The Power of Love od Huey Lewis and the News, tehdejší hitparádové jedničce za velkou louží.

Třetí den měsíce července letopočtu 2009 by nejraději vymazal Chep Mami. Jehož hlas si určitě pamatujete ze Stingovy Pouštní růže. Francouzský soud hvězdného alžírského hudebníka odsoudil k 5 letům vězení kvůli tomu, že unesl svou bývalou přítelkyni.

přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

0: Za pět minut, 3:15, je s vámi Signál Rádio. Další prázdninový víkend je tady a opět je kam vyrazit. Výběr pražských akcí má Honza Navrátil.
1: Hezký den, máte rádi surikaty? Tak kdo by neměl? Mám pro vás tip, jak se s tímto jedním z nejoblíbenějších zvířat více seznámit. Tuto sobotu bude totiž pražská zoologická zahrada slavit Světový den surikat. Chystají se tak komentovaná krmení a také setkání s chovateli. Kdo má rád historické i moderní zbraně a vše, co k armádě patří, tak zamíří v sobotu na dostihové závodiště do Chuchle. Právě tady totiž proběhne další mezinárodní burza pro příznivce a sběratele historického i moderního vojenství. Chcete si zaběhat? Není problém. V sobotu máte možnost si dát běh na 2 míle na výstavišti a také ve Stromovce. Závod je určený pro všechny věkové kategorie, pro začátečníky i pokročilé běžce. A když už jsme u sportu, tak přidávám také mistrovství Evropy v cheerleadingu, které až do neděle hostí hala O2 Univerzum. Ať už budete o víkendu dělat cokoliv, tak si to užijte. To vám přeje Honza Navrátil.

0: Necelé 2 minuty zbývají do 15. hodiny, krásné páteční odpoledne. Za moment Bon Jovi, Alphaville nebo třeba Chicago, to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Prahy, dálnice D1, 11. kilometr ve směru na Brno. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem. Obě vozidla by v současnou chvíli měly být v odstavném pruhu, ale v místě se projíždí ve snížené rychlosti. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásné odpoledne. Máme pátek 3. července a od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme si společně projít události, které dnes rezonovaly Českem i světem. Sněmovna dnes schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela zástupců koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Na každého v tuzemsku připadaly loni v průměru téměř 2 doporučené denní dávky léků. Denní průměr byl téměř 1992 na 1000 obyvatel, tedy o 143 více než v roce 2021. Loni bylo dodáno do lékáren a zdravotnických zařízení v Česku 267 milionů balení v ceně podle výrobců téměř 105 miliard korun. Vyplývá to z výroční zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv za loňský rok. Bulharsko nepodpoří nový balíček unijních sankcí proti Rusku. Bulharská vláda totiž odmítá, aby na sankčním seznamu byl nově moskevský patriarcha Kiril či vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město Berádo regulovalo krátkodobé ubytování. Důvodem je skutečnost, že nocující velmi často ruší noční klid a omezují ostatní obyvatele. Městská firma Prague City Tourism, která má cestovní ruch v metropoli na starosti, preferuje regulaci po vzoru Chorvatska. Tam musí pronajímatelé bytů splnit konkrétní požadavky státu nebo města, jinak platformy typu Booking nezaregistrují jejich nabídky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: O osmifinále Wimbledonu dnes zabojuje trojice českých tenistů. Slavný turnaj sleduje Petr Plintovič.
3: O postup si zahraje nasazená desítka Karolína Muchová. Její soupeřkou bude thajská kvalifikantka Savang Kevová. Dojde také na čistě český souboj. Předloňskou šampionku Wimbledonu Barboru Krejčíkovou vyzve v prvním vzájemném zápase kariéry Nikola Bartuňková.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra nás čeká skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky a nejvyšší denní teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska 24 až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia. A to je z aktualit vše. Pokračujeme v programu Signál Rádia. Krásné páteční odpoledne.
0: Signál Rádio.
4: 3 minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Máte pocit, že vaše zahrada neskvétá tak, jak byste si představovali? V tom případě poslouchejte dál, protože ještě je šance to změnit. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a taky Bad Boys Blue.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Skupina Alphaville teď s námi na Signál rádiu. Počasí nahoru dolů vůbec neprospívá našim zahradám, hlavně bylinkám a květinám. Horké dny střídají lijáky a nízké teploty a vegetace na zahradě trpí. Plocha moc k světu nevypadá. Naštěstí existují rostliny, kterým takové výkyvy nevadí a dají se ještě zasadit. Třeba z bylinek levandule nebo šalvěj, u květin kostřava nebo ozdobnice čínská. Ve skutečnosti takových rostlin je víc, říkají odborníci. Kompletní seznam zveřejnili na internetu a vy tak můžete velmi snadno zjistit, jak vylepšit pohled na vaší zahradu. A tak se mrkněte a můžete se pustit do sázení, třeba o prodlouženém víkendu.

taneční osmdesátkové rytmy a Tiffany. Jelikož víkend začíná, tak vám prozradím, co pro vás chystáme na zítřek. Kromě tipů a informací, kde se co děje, se taky přihlásí o slovo a nebude chybět kolega Martin Hovorka. Tady je na co se těšit, protože v signálu

0: jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Král popu Michael Jackson za 3 minuty, 3:15, se mnou ve studiu Ada Adam, ahoj.
1: Ahoj Luky.
0: Co chystáš na prodloužený víkend?
1: No, chtěl bych se podívat na to, jelikož už začínají prázdniny, třeba na nějakou pěknou destinaci, kam se stojí za to podívat, nějaký hezký místo, třeba i to, že když někdo nemá rád vyloženě ty velmi turistické destinace, si nějaký místo, které stojí za to vidět a kde není třeba tolik turistů.
0: Mně hodně se osvědčilo v poslední době, že jsem si vždycky otevřel třeba mapy v mobilu, vzal jsem Středočeský kraj a teď jsem jako zkoumal, někam jsem ukázal, podíval jsem se třeba i na satelitní mapu, jak to tam jako vypadá, co tam je v okolí, a pak jsem jel úplně do neprozkoumaného území a objevil jsem právě spoustu jako hezkých zákoutí, i třeba příjemný fotky jsem udělal a tak.
1: To je hezký, já znám lidi, kteří vyloženě vezmou šipku a prostřou si mapu klidně i celého světa takhle na zeď pokoje a házej tu šipku.
0: A tam, kam dopadne, tam,
1: tam
0: jedou.
1: Kam tam jedou, no.
0: Zkoušel jsi to někdy?
1: Já já se bojím, že bych skončil někde. Já mám velký štěstí, že abych skončil někde uprostřed ledového Atlantiku, jako si myslím.
0: Zase by ses příjemně ochladil.
1: No, to je pravda, no. V těchto letních dnech to je potřeba.
0: Ada Adam dál s vámi po 16. hodině. Já se loučím, užijte si prodloužený víkend a budu se na vás těšit v úterý v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Posloucháte odpolední signál rádio, kde se se svými zprávami představí kolegyně Lucie Koldová a další skvělé osvěžující hity už to na vás čekají. Znít ve vašich reproduktorech budou v příští hodině například Erasure, Tina Turner nebo Sandra. Užívejte si společně s námi 80kové léto.
1: Signál rádio doprava.
0: D1 hlásí mezi 15. a 16. kilometrem ve směru na Brno nehodu náklaďáku a osobáku, která způsobila hustý provoz a dlouhou kolonu. Počítejte s několika minutovým zdržením. Bezpečné cesty vám přeje Signál rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba se na chvíli odmlčela, aby mohl zaznít přehled událostí. Lucie Koldová vás zdraví ze studia Signál Rádia. Kvůli tragickému pádu lanovky na Ještěd míří před soud tři lidé a České dráhy. Státní zástupce je obžaloval z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. České dráhy s obviněním nesouhlasí. Při nehodě v říjnu 2021 zahynul průvodčí. Obžalovaným hrozí trest až 10 let ve vězení. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, o víkendu opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 17 haléřů na 1,40 korun a 10 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 16 haléřů, což je o 15 haléřů více než dnes. Jde o maximální ceny pro víkend a pondělí. Příští měsíce mohou být kritické pro bezpečnost států na východním křídle Severoatlantické aliance. Polsko se připravuje na různé scénáře související s možným ohrožením ze strany Ruska, řekl dnes novinářům polský premiér Donald Tusk s odvoláním na informace zpravodajských služeb a spojenců z NATO.
0: Co se děje v regionu?
2: Podvečerní sleva na vstupném, kterou pražská zoologická zahrada zavedla v loňském roce, se osvědčila, proto ji vedení zahrady spustilo i v letošním roce. I letos tak mohou zájemci do zahrady vstoupit za snížené vstupné 100 korun. Musí ale přijít po 17. hodině. Zahrada je o prázdninách otevřena až do 19 hodin. Podvečerní návštěva stojí za to. Spousta obyvatel zahrady je totiž aktivní právě v podvečer. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově třetí místo v závodě kajakářek do 23 let. 19-letá reprezentantka ziskem bronzu navázala po třech letech na titul juniorské mistryně světa.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Předpověď meteorologů na zítřek hlásí skoro jasno až polojasno. Během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 24 stupni, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska 24 až 28 stupňů a v tisíci metrech na horách pak kolem 15 stupňů. Tímto končí náš přehled zpráv. Přeji vám hezké odpoledne a příjemný poslech následujícího hudebního programu.
0: Signál Rádio.
3: Hladíte páteční vlny Signál Rádia, odbyla 16. hodina a od mikrofonu se vám hlásí moderátor Ada Adam. Kdo by chtěl letní čas věnovat i návštěvě hradu, tak už za pár minut vás vezmeme na hrad Rychburg na Chrudimsku. Najdete tam velmi zajímavou expozici. Mezitím se mikrofonu ujme například Sandra. Tak držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Společnost vám dělá signál rádio. Na hradě Rychenburg na Chrudimsku mají novou a velmi zajímavou expozici nazvanou Alchymie planet. Představuje vývoj kosmu, hvězd a dalších těles očima astrochemiků a astrobiologů. Podle Martina Feruse z Ústavu fyzikální chemie Akademie věd vznikl základ výstavy z velkoprostorových modelů planet a je doplněný o mnoho dalších unikátních informací.
1: Vesmír je taky z valné části tvořen chemií. Protože ten mikrosvět a ty chemické přeměny je to, co vesmír tvoří a to, co tvoří i nás vlastně živé organismy. Ten život, protože my jsme takový obrovský chemický vesmír, v tom ještě větším a obrovském vesmíru, který je stejně komplexní jako my sami.
0: Výstava vás provede od samotného počátku vesmíru, tedy vzniku první hmoty atomů a chemických prvků, přes tvorbu prvních hvězd a formování planet až ke vzniku života. Tak si udělejte vesmírný výlet na hrad Rychenburg. Výstava tady potrvá následující 4 roky.

0: Jste se Signála rádiem, kde soutěžení o zajímavou cenu pokračuje i v příštím týdnu.
1: Ano nebo ne? Na Signál rádiu.
0: I nadále budeme v rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne hrát o rodinné vstupenky, které můžete během letošního roku využít k návštěvě některého ze 14 jeskyních komplexů v celém Česku. Česká republika se pyšní nádherným jeskyním bohatstvím, které nabízí ideální úkryt před letním žárem i deštěm a k tomu nabízí pořádnou porci poznání. Stačí poslouchat každé všední ráno naše vysílání, dovolat se do studia a odpovědět správně jedním jediným slovem. Buď ano, nebo ne. Pak získáte rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let. K jednorázovému vstupu do kteréhokoliv ze 14 jeskyní. Vstupenka má platnost do konce roku 2026. Více informací hledejte na www.signalradio.cz. Držíme palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu. The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu.

0: Lete na vlnách Signál Rádia, kde pro vás máme nachystanou už další úžasnou hudbu z let 80. Těšit se ještě můžeme na takové hvězdy, jako jsou Alphaville, Bonnie M nebo Talking Heads. Mezitím nás ještě čekají zprávy a aktuální dopravní situace.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor si dejte na D1 na 140. kilometru ve směru do Prahy, kde by měl být nehoda v připojovacím pruhu. Nehoda dvou osobních aut. Praha pak hlásí srážku dvou vozidel na křižovatce ulice Libotská a Evropská směrem do centra. I tam na sebe buďte opatrní. Signál Rádio vám přeje bezpečnou jízdu za volantem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, Lucie Koldová má pro vás další přehled událostí. Pojďme na to. Odborová organizace bezpečnostních sborů Praha zahájila v hlavním městě billboardovou kampaň, která má upozornit na přetrvávající problémy policie. Novinářům to sdělil její předseda Jan Felcman. Organizace podle něj také v květnu předala policejnímu prezidentovi Martinu Vondráškovi návrh policejní reformy, který podle nich odstraní dlouhodobé systémové problémy. Od šéfa policie očekává stanovisko do 15. srpna, poté chce podniknout další kroky. Sněmovna dnes podle očekávání nedokončila třetí čtení rozsáhlé koaliční novely stavebního zákona, která má hlavně zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že zákon zkrátí povolovací řízení z roku na měsíce. Ke stavební novele se tak poslanci vrátí v příštím týdnu. Interpol pátrá po 39-leté Ukrajince Anastázii Berezovské, která je podezřelá z pondělního bombového útoku v Monaku.
0: Co se děje v regionu?
2: Na vysoké teploty minulých dní reagovalo hlavní město spuštěním speciální mapy, která lidem ukazuje místa, kde je možné ochlazení. Zájemci ji naleznou na adrese oazychladu.mojepraha.eu. Mapa obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území celé Prahy. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Karviná byla vyřazena z fotbalových evropských pohárů. Více informací má Petr Plintovič.
3: UEFA vyřadila Karvinou z pohárů kvůli účasti v domácí korupční kauze. Upraveno tak bylo nasazení českých klubů v Evropě. Do poháru se místo Karviné dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Hradec jde do druhého předkola Evropské ligy a polepšila si i Plzeň, která se místo Karviné posunula do závěrečného předkola Evropské ligy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude zítra skoro jasno až polojasno. Během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer se v severozápadní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů na jižní a střední Moravě a na východě Slezska 24 až 28 a v 1000 metrech na horách okolo 15 stupňů Celsia. Je pátek po páté, zprávy končí, víkend pomalu začíná. Mějte pohodové odpoledne se Signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Pohodový večer se Signál Rádiem, kde se už za pár minut vydáme do Itálie. Jestli vás také omrzela místa, která jsou přeplněná turisty, možná bychom pro vás měli příjemnou alternativu. K tomu si dáme další osvěžující hudbu. Adam vám přeje krásné osmdesátkové léto.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pohodově hrajeme na Signál Rádiu. Slyšeli jste už termín borgy? Jedná se prý o italský trend, který láká návštěvníky do malých historických měst, která ještě nepropadla do víru nadměrného turismu. Znáte to asi také moc dobře. Chcete si vyjet za kulturou nebo historickou památkou, ale k té vede cesta přes plné davy turistů. A vy tak máte zážitek z úchvatného místa, kolikrát dost pokažený. Proto možná nastává drobná revoluce v cestování. Zkušení cestovatelé zkrátka chtějí upřednostnit kouzlo malých historických měst před profláknutýma lákadlama. Italské vesničky a malá města tak prý zažívají znovuzrození, které je ve znamení často kvalitních služeb, autenticity a absencí velkých davů. Signál Rádio vás může provázet skrze mobilní apku Signál Rádia, kterou si můžete zdarma stáhnout přes Google Play nebo App Store.

0: To je 80. léto na Signál Rádio, kde se ještě v této hodině můžeme těšit například na Samantha Fox, Bee Gees nebo Michaela Jacksona. K tomu si také už za chvíli připomeneme jednu výjimečnou skladbu, která se kdysi nahrávala na pásky. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Dovolená v 80. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si 80. léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Signál Rádio, máme 17 hodin 40 minut a to je ideální čas na to představit si další výjimečnou skladbu, která kdysi hrála na vašem magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Magičem nás tentokrát provede Tony Kerik, jedinečný klávesista, který pro nás má pohodový hit Room with a View. Kdo by se chtěl zaposlouchat do klidných rytmů, které jsou ve znamení odpočinkového odpoledne, myslím si, že tahle skladba je na to jako dělaná. Po těžkém pracovním týdnu si totiž zasloužíte relax a tahle osmdesátka vám k tomu nepochybně pomůže. Dost do řečí, jdeme si to pustit.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Hity z let minulých nám dělají společnost na Signál Radio, kde se vydáme za novinkami v dopravě a v příští hodině to na nás pak opět čeká to nejlepší z 80. let. Těšit se můžeme ještě na Pretenders, Abu nebo George Michaela.
1: Signál Radio, doprava.
0: Bouralo se na D1 na 275. kilometru ve směru do Ostravy, kde by měla být srážka osobáku a dodávky. Počítejte tam se zúžením. Bezpečné cesty vám přejeme ze studia Signál Rádia, které můžete pomocí DAB+ poslouchat prakticky po celém Česku.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tady další rychlý přehled událostí, ve kterém se teď podíváme na to nejdůležitější, co hýbe dneškem doma i ve světě. Před cestou na summit NATO vznikl spor mezi vládou a Pražským hradem. Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že prezidentská kancelář měla mandát pro summit k dispozici už od 22. června. Prezident Petr Pavel přitom ve středu tvrdil, že ho dosud neobdržel. Na úterní summit do Ankary navíc prezident a premiér poletí dvěma lety. Podle ministra zahraničí kvůli bezpečnostním pravidlům podle hradu se tím zvyšují náklady, za které nese odpovědnost vláda. Na slavnostním zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dnes převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Festival zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje utkání na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií. Energetická společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Společné zasedání vlád Česka a Maďarska by mohlo být letos na podzim. Po schůzce s novou šéfkou maďarské diplomacie Anetou Orbánovou to dnes českým novinářům řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
0: Co se děje v regionu?
2: Speciální jednotka cizinecké policie začala fungovat na pražském letišti Václava Havla. Jejím hlavním úkolem je ochrana letiště a také asistence při řešení mimořádných událostí, jako jsou například teroristické útoky anebo únosy letadel. Nová jednotka je v nepřetržité službě. V Česku není ojedinělá, stejná funguje například v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejového brankáře Davida Rejtycha čeká už 7. angažmá v NHL. 33-letý český gólman podepsal roční smlouvu s New Jersey na $1 million v přepočtu 21 milionů korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní den bude skoro jasný až polojasný. Během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 19 až 24 stupni, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska 24 až 28 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia. A to byly poslední zprávy tohoto dne. Lucie Koldová vám děkuje za pozornost a přeji vám krásný start víkendu.
0: Signál Rádio.
3: Krásný pátek plný skvělé osmdesátkové muzitky vám přeje Signál Rádio a moderátor Áda Adam. Odbyla 18. hodina a proto opět přišel čas pro kolegu Jirku Svobodu, který obohatí tento večer zajímavostmi o dnešních výročích. Kam se s naším strojem času vydáme tentokrát, to zjistíte už za pár minut.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: George Michael nám zněl v našich reproduktorech. Kromě úžasné muziky tu ale nabídneme i přehled zajímavých výročí. U svého mikrofonu je už totiž kolega Jirka Svoboda.
1: Je tu Signál Rádio a v kalendáři datum 3. července. To byl v roce 1872 den, kdy byl zahájen provoz na železniční trati zvané Pražský Semmering. Mám tady pro vás i další dnešní výročí, tak si pojďme připomenout.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 2007 Švýcar Louis Palmer vydal na cestu kolem světa ve voze na solární pohon. Cestu dokončil za necelý rok a půl. V roce 2003 byly židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči zapsány jako 12. česká památka na seznam světového dědictví UNESCO. V roce 1985 měl ve Spojených státech v kinech premiéru film Návrat do budoucnosti. V roce 1856 začaly v Praze drahým fiakrům konkurovat lacinější drožky. To už dneska neplatí. Drožky se přezdívá taxíkům, ale lacinější je to určitě metrem nebo tramvají. A v tento den v roce 1834 dánský spisovatel Hans Christian Andersen navštívil Čechy. Už tenkrát mu u nás vadila nespolehlivost personálu v hostincích.

0: nám hráli na Signál Rádiu, kde se už dnes po odbytí 19. hodiny můžeme těšit na oblíbenou rubriku Hvězdy na síti, kde se blíže podíváme na nejžavější novinky našich oblíbených osmdesátkových hvězd. A nepotřebujeme k tomu žádný dalekohled, stačí nám k tomu sociální sítě, kde vidíme nejrůznější podrobnosti, o kterých vám už po odbytí 19. poví více kolega Martin Čípa. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme blesko.

0: Laura Brenningen nám hrála na Signál rádiu, kde na dohled Beskyd cestoval kolega Luboš Dvořák.
1: Valašské Meziříčí, zkráceně až familiárně Valmez, byl cíl mé další pouti po zámcích a památkách. Město, které je branou do moravskoslezských Beskyd, má také přezdívku Valašské Atény. I tady, jako důležitým centrem moci, byli obyvatelé vláčeni válečnými vřavami. Například v roce 1620 se postavili na odpor Habsburkům a to si pak vytrpěli své. O 40 let později se sem dostali Turci s předsunutými tatarskými oddíly. Zbylo po nich vypálené město. Život sem vrátila až první průmyslová revoluce. Oázou klidu současného života města je zámek Kinských. Současná empírová podoba budovy zámku je připisována přestavbě za hraběte Eugena Kinského v polovině 50. let 19. století. Eugenův syn Rudolf pak o zámek přišel v dražbě. Nový majitel ho poskytl jako lazaret první světové války a pak ho měli jako letní sídlo a nakonec objekt prodali městu. V současné době patří památka Zlínskému kraji a spravuje ho organizace Muzeum regionu Valašsko. Z Valmezu zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Hezký vstup do pohodového víkendu vám přeje Signál Rádio, které vám už za pár minut nabíde další jedinečné vydání rubriky Hvězdy na síti s kolegou Martinem Čípou. Jaké zajímavosti o vašich oblíbených interpretech vás čekají tentokrát, se dozvíte už za chvíli. Mezitím další skvělá hudba, kterou vás bude i nadále provázet moderátor Áďa Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádio přišel opět čas, aby nám tady Martin Čípa představil svoji rubriku Hvězdy na síti.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Robbie Williams minulý týden vyrazil na dlouho očekávané turné. Na některých místech odehraje sólové koncerty, někde se postaví po bok dalších hvězd na letních festivalech. Třeba na začátku srpna, kdy se stane hlavní hvězdou bratislavského Lovestream festivalu. Duran Duran odehráli velkolepý koncert v Praze, kde představili kromě nových kousků i legendární hity. Kromě nadšení z českých fanoušků sdíleli na Instagramu taky video ze svých toulek Prahou. Vyrazili dokonce na plavbu po Vltavě, a to za zvuku nového singlu Free to Love. Koncerty naopak ruší Lionel Richie. Musel předčasně ukončit svůj koncert v Minnesotě, protože se mu neudělalo dobře. Na radu svého lékaře pak odložil další vystoupení. Od té doby jeho sociální sítě mlčí, ale pod příspěvky se objevily stovky podpůrných komentářů. A kapela Inexis láká na neobvyklý projekt. Taneční soubor v americkém Queenslandu totiž představil unikátní baletní show. Jejíž choreografii budou doprovázet právě songy Inexis. Přestože je vystoupení určené pro živé publikum, fanoušci v komentářích prosí o možnost zhlédnout jeho záznam online. I Signál Rádio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku, tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

Nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Jason Donovan nám zněl v našich reproduktorech Signál Rádia, které teď potěší někoho s písničkou na přání.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Kdo se nám to dovolal do našeho studia Signál Rádia? Halo, halo, slyšíme se?
2: Hola, hola, ahoj Ado, to už jednou slyšíme, zdraví tě Jirka.
0: Hola, hola, zdravím Jirko. Tak kterou písničku by si chtěl zahrát?
2: Prosím tě, já bych tě dneska poprosil Sandru a písničku Hiroshima. Je to hrozně moje oblíbená písnička, dost často i u vás na Signálu hrajete. A já bych písničku věnoval nám všem, co si užíváme. Krásný, konečně, beztropický, dýchatelný víkend. Všem, co grillujeme, my už se za chvilinku budeme podávat. Samozřejmě tobě, vám všem kolegům a samozřejmě i tvé kolegyně Terese. A si krásně užije 14-denní dovolenou. No a zkrátka relaxuje, odpočívá a pak se na ní opět budeme určitě moc těšit.
0: Jasný, takže až Teresku vidím, tak jí to určitě řeknu.
2: Děkuju.
0: Že jí přejeme krásnou dovolenou. Tobě přeju hezkou grilovačku a užij si písničku Hiroshima od Sandry. Je tady pro tebe.
2: Děkuju, jsi hezký. Moc hodnej a všem přeju pohodlý víkend. Měj se, čau, bělo.
0: Hezký večer.
2: Taky, ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: S vámi je Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áďa Adam. A už za pár minut se vám tady bude hlásit i kolega Lukáš Bláha, který pro nás má další zajímavosti o jednotlivých hitech v rámci Signálu hudební minulosti. 80kové léto na Signál Rádio je v plném proudu a tak si mezi tím zahráme ještě například Depešáky nebo Roxette.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pešáci nám dělali společnost na Signál Rádiu, kde nám teď bude dělat společnost kolega Lukáš Bláha a jeho Signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: 3. července 1971 přišel svět o velmi talentovaného muzikanta. V Paříži, kde tehdy žil, byl ve vaně beze známek života nalezen v pouhých 27 letech Jim Morrison, ústřední postava americké formace The Doors. Přestože existovalo podezření na předávkování drogami, oficiální příčina smrti je uvedena jako infarkt způsobený dýchacími problémy.

Další stopa minulosti vede zpět o 41 let. To měla v kinech premiéru sci-fi komedie Návrat do budoucnosti. Film se stal kasovním trhákem a v roce 1985 dokonce nejvýdělečnějším americkým snímkem vůbec. Úspěch umocnil soundtrack v čele s písní The Power of Love od Huey Lewis and the News, tehdejší hitparádové jedničce za velkou louží.

Třetí den měsíce července letopočtu 2009 by nejraději vymazal Chapmami, jehož hlas si určitě pamatujete ze Stingovy Pouštní růže. Francouzský soud hvězdného alžírského hudebníka odsoudil k 5 letům vězení kvůli tomu, že unesl svou bývalou přítelkyni.

0: 20. hodiny nás tady totiž čeká pořad The Power of Love, kde si až do 2 hodin do rána hrajeme ty nejkrásnější osmdesátkové balady, které tu u nás na Signal Rádiu máme. Jestli chcete tedy strávit příjemný večer se svou drahou polovičkou, naše rádio vám zajistí tu správnou romantickou atmosféru.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu.

Na Signál Rádiu se blížíme k 21. hodině, kde vás bude provázet The Power of Love s nejromantičtějšími hity 80. Ada Adam se s vámi loučí, ale ne na dlouho, slyšíme se hned zítra v ranních hodinách. Hezký večer.

Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio. Posloucháte online na signalradio.cz.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
1: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
0: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
0: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online
0: na signalradio.cz.